U nastavku našeg programa na početku jutarnjeg koncerta slušamo pet madrigalskih strofa za violinu i klavir Bohuslava Martinua. Violinu svira Bohuslav Matoušek, a klavir Petar Adamec.